0: 96.7.
1: Lani, ponle el bajo que sé que tú la pones.
2: Lanky, lanky, yeah. Lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, lanky, l